twini na nyɛ bɔne deɛ sɛ mema mo awie pa ɛne anida so awurade sɛ woase yidi a kasa ma nyinaa yɛdi ɛwɔ Jesus Christ din amen.